0: to pěkně nenantény, dobré jutro, polo, smíchy
1: ura. Hej. Kaj.
0: Nič 4, 1, 300, 300, merimo Ljubljano. Uh-huh. Zdaj pa se začenja borba za res.
1: Za klimo?
0: Ja.
1: Borba.